0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. května. V Bohu můžeme být konečně sami sebou, řekl papež Lev XIV. V promluvě před modlitbou Regina Coeli na pátou neděli velikonoční. V apelech pak svěřil modlitbám věřících své úmysly za jednotu církve a pokoj ve světě a připomněl zjevné i skryté porušování svobody tisku a novináře, kteří svou práci zaplatili životem. Ve druhé části pořadu se vrátíme k homílii papeže Lva při sobotních biskupských svěceních v Lateránské bazilice. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli.
1: Nel tempo pasquale, come la chiesa nascente.
0: V době velikonoční se podobně jako rodící se církev vracíme k Ježíšovým slovům, která odhalují plnost svého významu ve světle jeho utrpení, smrti a vzkříšení. To, co dříve učedníkům unikalo, anebo v nich vzbuzovalo neklid, se nyní vrací do paměti, rozněcuje srdce a dává naději. Evangelium, které čteme tuto neděli, nás uvádí do rozhovoru mistra s učedníky při poslední večeři. Zejména slyšíme slib, který nás již nyní zahrnuje do tajemství jeho vzkříšení. Ježíš říká, a když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Apoštolové tak objevují, že v Bohu je místo pro každého. Dva z nich to již zažili při prvním setkání s Ježíšem u řeky Jordánu, když si on všiml, že jdou za ním a pozval je, aby se toho odpoledne zastavili v jeho domě. I nyní, tváří v tvář smrti, Ježíš mluví o domě, tentokrát o domě velmi velikém. Je to dům jeho otce a našeho otce, v němž je místo pro všechny. Syn charakterizuje sám sebe jako služebníka, který připravuje pokoje, aby každý bratr a každá sestra, kteří tam přijdou, našli připravené své obydlí a cítili se jako odjakživa očekáváni a konečně nalezeni.
1: Carissimi.
0: Nejdražší. Ve starém světě, kterým stále putujeme, přitahují pozornost exkluzivní místa, zážitky dostupné jen pro hrstku vyvolených, nebo privilegium vstoupit tam, kam nikdo jiný přístup nemá. Naproti tomu v novém světě, kam nás vede vzkříšený, je to, co má největší hodnotu, dostupné všem. To však neznamená, že by tím ztratilo na přitažlivosti. Naopak to, co je otevřené všem, nyní přináší radost. Vděčnost nahrazuje soupeření, pohostinnost odstraňuje vyloučení, hojnost již sebou nenese nerovnosti. Především nikdo není zaměněn za nikoho jiného, nikdo není ztracen. Smrt hrozí vymazáním jména a paměti, ale v Bohu je každý konečně sám sebou. Ve skutečnosti právě toto je to místo, které celý život hledáme, často připraveni udělat cokoliv, jen abychom získali trochu pozornosti a uznání. Mějte víru, říká nám Ježíš, to je ono tajemství. Věříte v Boha, věřte i ve mne. Právě tato víra osvobozuje naše srdce od úzkostné touhy po majetku a vlastnění, od iluze honby za prestižním místem, abychom něco znamenali. Každý již má nekonečnou hodnotu v tajemství Boha, který je pravou skutečností. Když se navzájem milujeme tak, jak nás miloval Ježíš, předáváme si toto vědomí. To je nové přikázání. Tímto způsobem předjímejme nebe na zemi, ukazujme všem, že bratrství a pokoj jsou naším osudem. V lásce totiž každý uprostřed zástupu bratří objevuje, že je jedinečný a neopakovatelný. Prosme tedy Pannu Marii, Matku Církve, aby každé křesťanské společenství bylo domovem, otevřeným pro všechny a vnímavým ke každému. V rámci apelů po modlitbě Regina Coeli připomněl papež Lev, že právě započatý květen církev prožívá jako mariánský měsíc a svěřil modlitbám věřících své úmysly za jednotu církve a pokoj ve světě. Drazí bratři a sestry, začal měsíc květen. V celé církvi znovu zaznívá radost toho, že se setkáváme v Mariině jménu, ve jménu naší matky, zejména při společné modlitbě růžence. Opět prožíváme atmosféru dnů mezi Ježíšovým na nebe vstoupením a letnicemi, kdy se učedníci scházeli ve večeřadle, aby prosili o Ducha Svatého. Nejsvětější Panna byla uprostřed nich a její srdce uchovávalo oheň, který oživoval modlitbu všech. Svěřuji vám své úmysly, zejména za jednotu církve a pokoj ve světě. Svatý otec připomněl také Světový den svobody tisku, který probíhá pod patronátem UNESCO. Jak řekl, toto právo je bohužel často porušováno, někdy zjevně, jindy skrytě. Připomeňme si mnoho novinářů a reportérů, kteří se stali obětmi válek a násilí. Na svatopetrské náměstí přišli tentokrát také členové sdružení Méter, které se, jak papež připomněl, již 30 let zasazuje o ochranu dětí před zneužíváním, zapojuje církevní i občanskou komunitu a vychovává k tomu, abychom byli na blízku obětem a zabývali se prevencí. Děkuji vám za vaši službu, dodal Lev 14. Při slavnostní liturgii v Bazilice svatého Jana na Lateránu, která je katedrálním chrámem římské diecéze, vysvětil papež Lev 14. v sobotu 2. května v podvečer čtyři pomocné biskupy, kteří budou zastupovat římského biskupa v různých částech jeho rozlehlé diecéze. Všichni byli vybráni z římského kléru, Stefano Sparapani pro severní část Říma, Alessandro Zenobbi pro západní část Říma, Andrea Carlevale pro jižní část města a Marco Valenti pro římské centrum. Přinášíme podstatnou část homilie svatého otce. Římská církev má jedinečné povolání k univerzálnosti a lásce díky svému zvláštnímu spojení s Kristem, vzkříšeným a živým, který je základem duchovní stavby, vystavěné z živých kamenů. Jimiž je svatý boží lid. Přiblížit se Kristu znamená přiblížit se jeden druhému a společně růst v jednotě. V tom spočívá tajemství, které nás zahrnuje a proměňuje toto město zevnitř. Naše diecézní společenství se dnes schází, aby vzývalo Ducha Svatého, neboť on pomazává nové biskupy, aby byli plně zasvěceni službě Kristovu evangeliu. On je ten zavržený kámen, který Bohem vyvolený se stal úhelným kamenem. Prvním křesťanům musela tato metafora, tolik povědomá díky žalmům, připadat obzvláště výmluvná. Mesiáš Ježíš byl zavržen nejen proto, že nebyl uznán jako boží syn, ale především proto, že na sebe vzal podobu lidského stvoření, považovanou za nehodnou Boha. Ve věrnosti této cestě milosrdné lásky vycházel, aby hledal zavržené ovce, usedal s nimi ke stolu, odzbrojoval ruce a srdce těch, kteří je chtěli kamenovat. Takto, jak praví evangelium hlásané v dnešní liturgii, syn ukázal tvář otce. V něm se naplňují jeho skutky. Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě. Kdo viděl mne, viděl otce. jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Pro církev, která žije v Římě, je kámen zavržený srdcem mesiášského poselství přicházejícího k těm, které společnost zavrhla a dále zavrhuje. Je srdcem našeho poselství, našeho poslání. Viděli jsme svatého, jenž se dotýká nečistých, spravedlivého, jenž odpouští hříšníkům, život, jenž uzdravuje nemocné, mistra, jenž myje špinavé a zemdlelé nohy svých učedníků. V tomto městě, hlavním městě Velkého impéria, se kámen, který byl zavržen, stal praporem nové naděje. Naděje na Boží království, jak je předjímají blahoslavenství a jak je vyspívalo Magnifikat. V Kristu se logika nadvlády obrací. Mění se logika těch, kdo sledují nesmyslnou ambici určovat architekturu země, a ti, kteří byli zavrženi, znovu nacházejí svou důstojnost a cítí, že jsou vyvoleni pro Boží království.
1: Sorelle, fratelli, carissimi.
0: Nejdražší sestry a bratři, dodnes vidíme, proč se kameny, které lidé zavrhli, stávají těmi, které si Bůh vyvolil. Když se svým životem a slovem stavíme proti plánům, které drtí slabé, nerespektují důstojnost každého člověka, využívají konflikty, aby si zvolili ty nejsilnější a přehlíželi ty, kdo zůstávají pozadu, kdo na to nemají, a považují ty, kdo podléhají, za odpad dějin. Ježíš kráčel mezi námi jako neozbrojený a odzbrojující prorok. A ani když byl zavržen, svůj styl nezměnil. A nyní se obracím na vás, nejdražší bratři, kteří od dnešního dne budete pomocnými biskupy této místní církve, nad níž mi jako dar byla svěřena péče. Na vás, kteří mi spolu s kardinálem vikářem budete napomáhat, abych byl odrazem dobrého pastýře pro římský lid a v lásce předsedal celému svatému Božímu lidu, rozptýlenému po celém světě. Nechte v sobě působit ducha proroctví. Neusazujte se v privilegiích, která vám vaše postavení může nabídnout. Nesledujte světskou logiku předních míst. Buďte svědky Krista, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Budete proroky ve své službě, pokud budete muži pokoje a jednoty, spojujícími provázky milosti a milosrdenství rozlehlé a lidnaté prostory této diecéze, pokud budete uvádět do souladu různorodost, přijímat, naslouchat a odpouštět.
1: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
0: Nenechte se hledat, nechte se najít. A postarejte se o to, aby se kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, lajičky a lajici, zapojení do apoštolátu, nikdy necítili osamělí. Pomáhejte jim oživovat naději v různosti jejich služeb a cítit se součástí téhož poslání. Naučte se vždy a neúnavně motivovat lidi a společenství a ve vší prostotě jim připomínat krásu Evangelia. Kéž chudí města Říma, poutníci a návštěvníci, kteří sem přicházejí ze všech koutů světa, naleznou v obyvatelích tohoto města, v jeho institucích a v jeho pastýřích právě tu mateřskou lásku, která je pravou tváří církve. Ať nás Salus Populi Romani, matka, jíž důvěřujete, neustále vede a chrání na vaší cestě. To byla slova papeže Leva XIV. Z homílie při biskupských svěceních v Lateránské bazilice v sobotu 2. května. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.